udaví, i vám stejný go čakaj ty. Tvoj čuvik se udaví, i vám stejný go čakaj ty. Černo more, mnogo je dobre, slunce peče, ošte bo dobre, na more to tu kaj čakaj.